0: Tvoje noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta,

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom svým.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko.

0: 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubl umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubl jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Christmas is with you.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí, ať se děje cokoliv. Jestli chceš vědět víc o jejich příběhu a hudbě, zůstaň naladěnej, protože...

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: víkend. Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi. Na Metropoli s Meknou zažiješ hudbu, která má atmosféru.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenaliny.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořád

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme KLF, britské duo, které svými inovativními skladbami významně ovlivnilo acid house v scénu 90. let a dál. Jejich hudba je jako ta jízda časem, která tě vezme do světa elektroniky plného energie a překvapení. KLF jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou pořádnou dávku taneční inovace a radosti. Zůstaň naladěný, protože metropole...

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní...

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
2: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu s tím více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport.
4: Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: taky žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
4: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
3: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odnese!
6: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary,
7: to vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Je?
9: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustí moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance, na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný
11: člověk. No, já si myslím, že jich ho měl břehu.
3: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
12: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
2: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Raci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové shodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje...

0: Bratislavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V Zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Freda Again, producenta a hudebního génia, který umí spojit emoce s taneční energií jako málo kdo. Jeho skladby jsou jako příběhy plné života, které tě chytí a nepustí. Fred Again je jako ten kámoš, co ti na párty zahraje přesně to, co potřebuješ slyšet, a zároveň tě dostane do varu. Jeho styl je moderní, osobitý a plný nečekaných momentů, které tě zaujmou. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší zvuk, který stojí za to. When I get home,

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Thorsteina Einarssona, zpěváka s islandskými kořeny, který do hudby vnáší unikátní kombinaci emocí a silných melodií. Jeho styl je svěží, osobitý a dokáže tě chytit od prvního tónu. Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať si kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další hudební příběhy a parádní zážitky.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví. Ale když něco řekne, má to...

0: Vento, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda, Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
3: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
4: Tvoje ráno.
5: Tvoje rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi do mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to, zapomeň, ty, ta tvoje, blavíme!
6: To vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Z toho příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmeme si v Olomouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
2: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport.
4: Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Raci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové shodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
7: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
6: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
7: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
12: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
2: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
1: Pecka, a co vy? Typnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
1: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1-2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod opatrně, ale projíždíme na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Velký Újezd. Je tady odstavené porouchané auto s přívěsným vozíkem. Nohu z plynu dáme také raději na trase mezi Hulínem a Otrokovicemi, taky pak na cestě mezi Hulínem a Holešovem. Hlásíte nám tu hustou mlhu. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Jonášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: Sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
13: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka

0: Samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
3: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Jak bude. Na Kralickém Sněžníku včera poprvé škrábali skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. K havárii osobního auta došlo na výjezdu z Uničova ve směru na Červenku. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Prostějov-Jih. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Kroměříž-Východ a v Napajedlech v ulici Nádražní. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Rádio Metropole.
8: Metropole. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout.
3: Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javořížských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu Zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
1: Sport.
3: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda, Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Tohle je Radio Metropole.

0: na Piráty.
1: S naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to.
4: Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
5: Sport.
4: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
6: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
7: Víme, jak bude. Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před další pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
9: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: šupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
4: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.

0: dnešek. Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
1: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1-2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny. Vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. A teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.
2: I'm leaving if you say so, but I won't ever let you go. Gets harder when the lights go out.

0: polední čas přímo vybízí k tomu zpomalit, vychutnat si dobré jídlo a pustit si příval pořádných hitů. Děkujeme, že naše vysílání posloucháte i během nedělního oběda. Věděli jste, že dnešní datum ukrývá spoustu oslavenců? Už za malou chvíli si o nich povíme v našem kalendáři. Přejeme vám ničím nerušený polední klid při poslechu našeho rádia.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Jonášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes.
3: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce. Sport. Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupily osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na kralickém sněžníku včera poprvé škrábali skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky, a to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbenova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Příjemné nedělní odpoledne. Nesmírně si vážíme toho, že vám můžeme dělat společnost i v neděli. Už za malou chvíli u mikrofonu přivítáme našeho filmového experta. S ním se podíváme, na co nového můžeme zajít do kina, tak si ho nenechte ujít. Přejeme vám inspirativní a pohodový start odpoledne.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnese!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lába.

0: bratrance Davida Novotného a Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
1: Co je?
2: Maruška mě opustila.
1: Takový Marušek tě ještě
2: obšťastní, oplodní.
1: Opustím moc.
0: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a 2 bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
3: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný
4: člověk.
0: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
5: Z toho lepšího je úplná upřímnost.
6: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem v srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
0: Díky, Lukáši, měj se krásně.
7: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout.
3: Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu Zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
1: Sport.
3: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech 4 kolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na 1, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí, podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme o zavírku v Olomoucké ulici na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.

0: Nedělní odpoledne pokračuje a my moc děkujeme, že si užíváte víkendový relax v naší společnosti. I když neděle vybízí k lenošení, kolem nás se pořád něco děje. Proklepli jsme pro vás regionální weby a za chvíli vám prozradíme, o čem se teď píše. Užijte si zbytek odpoledne s úsměvem a v dobré náladě.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole. Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Tohle je
1: Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se Srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na Šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury. V kraji otevře například vilu Primavezy, Zíglovu vilu v Šumperku nebo Baťovo bydlení v Lutíně. Téma rozebírá server Olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to.
3: Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
4: Sport.
3: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
7: Jak bude? Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před dalším pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
0: Radio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Pohodové odpoledne přejeme do všech vašich přijímačů. Díky všem, co mají zapnutý náš stream. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým dnem, určitě u nás zůstaňte. Za chvíli přihodíme inspirativní nápady, kam ještě vyrazit za zážitky i odpočinkem. Máme tipy, kam vyrazit. Do té doby vám budeme hrát jeden parádní hit za druhým.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
1: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
12: I've seen the sun go down

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na Hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Kroměřížsko aktuálně.
2: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty. Sport. Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostříkovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny. Vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Neděle se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my děkujeme, že jste stále s námi na vlnách. Už za 20 minut pro vás budeme mít tip, jak se trochu nakopnout, pokud se potřebujete ráno probrat. Přejeme vám pohodový podvečer bez jakéhokoliv stresu.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
10: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
9: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
10: To si piš.
9: Teda Franto, to běžím říct holkám.
10: No, to běž.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
13: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
12: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
13: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
14: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
15: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
2: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: si můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Vaš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
2: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Kralickém Sněžníku včera poprvé škrábali skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky, a to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbenova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Než den přepluje do večerního režimu, podíváme se za chvíli v našem kalendáři na to, kdo dnes slaví a čím dalším je dnešní datum významné. Přejeme vám poklidný podvečer plný té nejlepší muziky. Tu vám totiž právě teď posíláme.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Nášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha,

0: Sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes.
3: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout.
4: Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
1: Místní rádio, místní správ.
4: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
1: Sport.
4: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové druhé místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
6: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme o zavírku v Olomoucké ulici na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.

0: Moc děkujeme, že trávíte nedělní podvečer právě u nás. Máme před sebou další exkluzivní rozhovor. Vyspovídáme top hosta. Je jím vítěz kategorie novinka v cenách Olomouckého kraje pro cestovní ruch. Posaďte se, dejte si něco dobrého a užijte si zajímavé povídání. Přejeme vám příjemnou večerní pohodu.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole. Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
1: Radio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka

0: zastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Europlay. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nedělní večer je tady a my vám moc děkujeme za vaši přízeň po celý dnešní den. Než hodíme všechny starosti za hlavu a naladíme se na večerní relax, proletíme ještě to nejzajímavější z regionálního dění a internetu. Přejeme vám nádherný večer a zasloužený odpočinek.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
11: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
10: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
11: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se Srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému rozumí všichni.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když ji posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází Mimi Webb, mladá britská zpěvačka, která se rychle prosadila díky svému silnému hlasu a chytlavým melodiím. Její písně jsou jako osobní deník plný emocí, naděje a odhodlání, které ti zvednou náladu i v těch nejtěžších chvílích. Mimi je jako ta kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a zároveň ti nasadí úsměv na tvář. Její styl je moderní pop s pořádnou dávkou energie a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Burns je anglický producent a skladatel, co do své hudby vkládá energii a styl tak šikovně, že z toho vzniká nevídaná jízda. Jeho elektronika je plná groovu a moderních zvuků, co tě dostanou do nálady hned na první beat. Poslouchat Burns je jako když ti kámoš připraví tu nejlepší party. Prostě to nechceš vypnout.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň na...

0: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to.
1: Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénu pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady. Sport. Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu. Radio Metropole.
3: Víc
2: muziky.
3: Víc energie. Metropole. Víc energie.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole. Jsme tu zas. Zdraví tě Tom. A pozor, Zezo Olomouc, Iveta Gronská, já tě srdečně zdravím tady dneska. Mluvčí tady máme. Jsme za to velice rádi, protože si budeme povídat o tom, co nás čeká v zoo a co tam taky dokonce vyrůstá. Ahoj, Iveto.
2: Krásný dobrý den, ahoj. Děkujeme za krásné přivítání a i celá zoologická zahrada.
1: No, děkujeme pěkně. Prosím tě, Ivet, no... Čeká nás teda v kalendáři zoologické zahrady v nadcházejícím období hodně takové zajímavé akce, dvě, takhle v nejbližší době. Co jsem se díval, tak je tam měsíc rozhleden. Co to přesně znamená?
2: Co znamená rozhledna v Olomoucké zoologické zahradě? Tím bych možná začala, protože ona je trošičku unikátní nejenom tím, že má 32 metrů, ale i kovové konstrukce a řadí se v podstatě je nejvyšší rozhlednout tohoto formátu v rámci československých zoologických zahrad. A pak, když je dobrá viditelnost, která v těchto krásných podzimních dnech panovat nepochybně může, tak pokud návštěvníci nemají obavy z výšek a jdou jim naopak vstříc, tak se domnívám, že mohou vidět nejvyšší horu jeseníku Praděd, svatokopeckou baziliku a ten pohled samozřejmě i na zoologickou zahradu, který je zase úplně unikátní jiný. A opravdu ho vřele doporučuji. No a abychom tu cestu návštěvníkům zpestřili, tak jsme vzali za vděk termínem 28. září. Na tento den připadá oficiálně den rozhleden a my jsme si řekli, že z něho uděláme rovnou celý měsíc, takže po celý následující měsíc budou návštěvníci mít možnost zodpovědět na 10 zastávkách, 10 patrech tady této rozhledny kvízové otázky, samozřejmě související s přírodou. No a potom zodpovědět tu jednu zásadní a když budou mít štěstí a bude jim štěstí přát, tak budou vylosování a samozřejmě jejich úsilí nejenom vystoupat 32 metrů, ale samozřejmě i vědomosti náležitě oceníme.
1: Tak doufám, že na nějakým zvířátkem.
2: Ne, do domácí péče neposkytujeme nikoho.
1: Já jsem si vzpomněl na manželku, která vždycky, když jako byla na nějakých takových těch dětských akcích v zoo, tehdy, kdysi ještě někdy, tak jako si tahala domů různá morčátka a podobně. Tak já jsem rád, že tady v tohle jsme už ustoupili.
2: Ne.
1: No a jinak rozhodná je nádherná, ještě jako, tak jako symbolizuje tu oblohu svými barvami a tak jako malý cvikýř jsem tam rád vybíhával nahoru a dneska už nevybíhávám, ale vím.
2: Stačí vít, aby člověk byl mrakům blíž.
1: Máme před sebou ještě další takovou krásnou akci a ta bude taková jako příjemně mrazivá, příjemně strašidelná. O té si povíme už za malý moment v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Grounskou, mluvčí ZOO Olomouc, se kterou si dnes povídám mimo jiné o akcích, které nás čekají v olomoucké ZOO. A ta jedna je taková, no, nevím do jaké míry, se spojuje se zvířaty, ale je taková mrazivá. Večer duchů. Co nás to čeká? Kdy nás to čeká, Ivet?
2: Já jsem registrovala tvé krásné slovní spojení příjemně mrazivý, protože vlastně v těchto dvou slovech se snoubí a je to taková symbioza vlastně uchopení celé té akce, protože ona skutečně je příjemná a ten, kdo si přeje, tak může být pro něho i mrazivá. My se snažíme i víc stříc tomu podzimnímu dušičkovému období tím, že areál doslova zaplaví tuny dýní, nejenom těch pozbíraných na poli, ale i těch vydlabaných. A ta celá zoologická zahrada se v podstatě rozsvítí a získá neskutečnou, neopakovatelnou atmosféru. A proto jsme tady tuto nejnavštěvovanější, řekněme až monstrózní akci a nejnavštěvovanější akci celého roku pojali už jako strašidelnou ZOO a protáhli jsme ji na několik dnů, už se netýká pouze toho večera duchů, aby si tam právě to své našli i třeba rodiče s malými dětmi a opravdu na ně dýchla tím příjemným pohádkovým podzimem. Do různých stanovišť jsme zařadili i instalace vesničku dýňových skřítků, teďka mě spontánně rychle napadá, a mnohé další. Kolegové teďka pracují na inovaci dalších v podstatě částí zahrady, které zase budou koncipovány tak, aby ty malé návštěvníky nevyděsily. Takže to je ta první část, ta příjemná.
1: A to se bavíme teda jakože od 24. října, nikoli v 24., ale od 24.
2: Ano, od 24. října až do 28. října v podstatě. No a co se týká ještě jedné zmínky, já to teď beru tak jakoby obšírněji, zda to souvisí nějak se zvířaty, tak ty dýně, které ten areál zdobí, tak následně právě zvířata konzumují. A nejenom, že by konzumovala dýně, ale my z nich děláme takový enrichmentový prvek, že v podstatě třeba u surika dáme do těch dýní červíky a oni do té dýně lezou a neskutečně je to neskonale baví v podstatě tu potravu získávat. Takže sekundárně opravdu i ten užitek z toho mají zvířata. Tygr si tam tlapami vlastně z těch dýní dělá takové kopačáky a podobně. Takže má to opravdu využití pro zvířata. Není to jenom nějaká zábava pro lidi. A vzhledem k tomu, že se to váže na dušičkové období, tak my vždycky říkáme, že těm, kteří s námi tady už nejsou, tak ukazujeme cestu k nám zpátky. Protože se říká, že ten den v roce je tomu věnován, takže když řeknu, že zahrada svítí, tak opravdu svítí. A teďka těm jednotlivým akcím. 24. října Večer duchů. V podstatě to je akce, ke které se upíná pozornost téměř celého roku, jak zaměstnanců, tak i návštěvníků. Mm-hmm. Návštěvníci mohou přijít v kostýmech, samozřejmě ty jsou vítány. No a to, co zažijí, tak ten program začíná už ve 2 hodiny. Jsou tam nejrůznější strašidelné hry právě pro menší děti. Mohou navštívit středověké ležení na dětském hřišti. Zúčastnit se komentovaného krmení Jožina z Bažin. Jehož kmotrem je přímo Ivan Mládek. Ale to už dlouhodobě. Samozřejmě nejhezčí masky oceníme na volbě Miss Guess. máme takovou unikátní soutěž. No a potom až od 15 let a od 18.30 zase naopak ty velké neboj si čeká ta opravdová stezka hrůzy. Tam si myslím, že letos se kolegové vyřádí. No a samozřejmě nechybí nejrůznější pochutiny na našich gastroprovozovnách, které jsou tematické. Nechybí vyzdobená zoologická, nejenom říkám podzimem a tou dýňovou výzdobou, ale samozřejmě nejrůznějšími instalacemi od Drákuly, Jožina z Bažin, Ježibabu. Je tam toho tolik, že já, kdybych teďka začala jmenovat, tak ty strašidelné bytosti nepochybně na mě zanevřou, že jsem některé vynechala, tak raději moc nemenuji, protože myslím si, že návštěvníci budou více než spokojeni letos. bude probíhat malování na obličeji, dušičková fotostěna, zaměstnanci budou kostýmovaní, budeme podávat čarodějnický punč. Je tam toho moc.
1: Děkuju za...
2: Je tam toho moc. A ta strašidelná zóna, já jsem říkala, že končí 28. října, ale ona spíš tak jakoby vrcholí 28. října, protože 28. října proběhne akce Zoo Světel, na kterou zveme samozřejmě taktéž Zoo Světel, kromě komentovaného krmení, nabídne i ohňovou show. Budeme v podstatě s tím světlem v zoologické zahradě pracovat a v neposlední řadě pak, když bude počasí nám přívětivě nakloněno a bude vlídné, tak zprovozníme i nadrozměrný model planety Země, ale teď nemyslím nadrozměrný oproti reálné velikosti planety, ale oproti tomu asi, na co jsou návštěvníci běžně zvyklí, takže to by tam mohli vidět také. A celá akce bude ukončena 1. listopadu. Takže toliko ke strašidelné zoo. A ještě otevření pokladen, ale to teďka nebudu říkat, protože každý den je něčím specifický. Pokladny jsou až do večera. Sledujte webové stránky Zoologické zahrady Olomouc a neuděláte chybu.
1: Díky moc. Já si myslím, že jsme to úplně informačně nabombili. No a těším se na to, o čem si budeme podívat za chvilinku. To už se podíváme na zoborožce a jejich zajímavý rituál v pondělním podcastu na Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Teď nás čeká Dynamite MC, ten chlapík, co má rychlejší rty než tvoje Wi-Fi při dobrém signálu. Jeho rap je plný energie a nápadů, co tě dokážou dostat do varu během vteřiny. Je to jako když ti někdo naservíruje pořádnou dávku kofeinu v hudbě. Prostě se připrav na pořádnou jízdu. Zůstaň naladěný.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: V pondělním podcastu na Radiu Metropole, který právě teď posloucháš, je tu Tom a Iveta Kronská, mluvčí ZOO Olomouc. A my si povídáme o takových napínavých věcech. Měli jsme tady rozhledny, měli jsme tady večer duchů a takovou příjemně mrazivou atmosféru. A já bych možná jako to takovým oslým můstkem předal ještě trošku dál, protože se budeme zazdívat teď, jestli se nepletu. Ale nemusí to být takové drama, protože přitom bude vznikat nový život. No a tématem tohoto vstupu jsou zoborožci. Iveto, v uplynulých týdnech bych tak to jako zahodil zpátky. Se vám tam stala taková velice krásná událost, která je skoro už nebývalá, protože už je to několik let, co se stala naposledy. Co pak se to stalo?
2: Já jenom doufám, že posluchači teďka nenabídou dojmu, že když se teďka budeme jako zazdívat a bude u toho vznikat nový život, tak je čeká jako nějaká senzace.
1: Tak máme tady jenom
2: mikrofony. Každopádně, pokud se někdo chce a to už jí zbavit partnera, tak musíte v příštím životě být zoborožec, protože tomu se to daří alespoň na určitou část roku. A u zoborožců šedolících skutečně registrujeme velkou událost, protože po dlouhých 8 letech hnízdila samice a tentokrát se nenechala tím samcem zazdít, protože ona samozřejmě, když má to vajíčko vysedět v bezpečí, tak je to taková jakoby ochrana, obrana tady těchto ptáků, aby právě nedošlo k čemukoliv nechtěnému a aby to mládě mohlo přijít na svět, že on do dutiny stromu ten samec skutečně tu samici zazdívá. Nicméně naše samička byla natolik šikovná, že s pomocí bláta, slin, směsi trusu a potravy tady tento úkon dokázala se ho zkrátka a dobře zhostit sama.
1: Sama se zazdíla. Sama.
2: Takže nezapomeňte návod, prosím tě, trus, potrava, sliny a bláto.
1: Dobře.
2: To je ta zaříkávací směs k tomu, že partnerka zůstane tam, kde si přeje, že by zůstala.
1: Ale teda pak to, jako jestli si dobře vybavuji, tak ona to pak probourala.
2: Ano, přesně tak, protože chtěla světu zvěstovat, že se vyklobala z vajíček dvě mláďata, takže to v podstatě byla ta obrovská radost chovatelů olomoucké zoologické zahrady, kurátora ptáku a vlastně všech, kterým záleží na zvířatech, takže jsme přivítali na svět další dva opeřence.
1: Takže už to bylo potom to tady. No, u těch exotických ptáků, těch zajímavých, tak já bych se ještě vrátil v dalším vstupu. A to se podíváme do voliér v pondělním podcastu na Radiu Metropole.
0: Radio Metropole. Metropole.

0: Podcast Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Gronskou, mluvčí zoo Olomouc. A my si povídáme o exotickém ptactvu. Teďka, v tuto chvíli, před chvilkou jsme měli takovou rozpravu o zazdívání zoborožců. A já bych se teďka podíval trošku někam jinam, ale ovšem také do míst, kde žijí exotičtí ptáci, a to jsou v zoo Olomouc voliéry. A Ivet, vy teďka máte nové ty voliéry, ne, jestli se nepletu.
2: Těch voliér je tam celá řada, od bábovky a obří voliéry u šelmince, ale my teďka v podstatě se bavíme a hovoříme o voliérách na vrstevnicové trase, která v podstatě jde od lanového centra směrem dolů napříč areálem zoologické zahrady. A tady v těchto místech pro papoušky nebo papoušci ty voliéry obývaly už od roku 2017. Samozřejmě drahná léta, předtím tam byla zvířata jiná. Začínalo se bažanty v době založení Olomoucké zoo a tak, jak šel čas, tak samozřejmě bylo potřeba přizpůsobit to chovatelské zařízení jednak welfare zvířat a jednak i nějaké estetice, jednak i funkčnosti, protože dneska samozřejmě všichni fotografují a podobně, takže tam vznikla celá řada prvků, kterou ocení jak samozřejmě zvířata, tak i lidé. Od travnatého koberce přes využití akátu až po pletivo takové, kterým se prostě dobře fotí, řekněme si to upřímně. No a co se týká obyvatel, tak tam návštěvníci mohou najít endemitní zvíře filipínského ostrova Luzon, je to holub krvavý, mohou tam najít ari arakangi, nechybí aratink černohlavý a další zvířata, takže myslím teď papoušky, jsme stále u těch papoušků. Takže věřím, že i ten křik a příjemný hluk a to pestrobarevné zbarvení jim bude skýtat pěknou procházku tady v této části Olomoucké zahrady.
1: Tam můžeme zařadit i toho holuba.
2: Můžeme ho zařadit, protože on tam teďka pobývá, takže nepochybně, papoušek to není holub, ano, ale v té expozici je, má tam své místo a své opodstatnění. A jak říkám, je to zrovna, my jsme kdysi dávno v rámci konceptu zoologické zahrady přemýšleli, čím vším zatraktivnit tu spodní část, protože lidé měli tendenci se vždycky držet spíše té vrchní části Olomoucké zahrady a od té doby, co se tam vybudovalo safari a dochází k opravám, úpravám, renovacím, rekonstrukcím, tak si myslím, že je to možná ještě příjemnější část než ta vrchní, protože jdete lesem a současně ta zvířata vidíte v daleko větším poklidu než nahoře v tom centru dění.
1: Je to tam krásný. No, můžeme se podívat dál, protože máme v Olomoucké zoo další místo, které tam tak postupně vyrůstá a už nabývá jistých kontur. Ale to už v příštím vstupu na Rádio Metropole v pondělním podcastu.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Z Metropole.
1: Ladíš Metropoli a pondělní podcast. Tady je Tom a proti mně je přímo v tuhle chvíli Iveta Gronská, mluvčí ZOO Olomouc. A Ivet, v ZOO Olomouc tak nějak postupně vyrůstá zajímavá stavba, která připomíná jednoho mořského živočicha, i se podle něj teda jmenuje Loděnka. A v jaké situaci teda v tomto jsme a co vlastně se stane, až bude úplně hotová ta Loděnka?
2: Vidím, že jsi vzdělán, informován.
1: Aspoň trošku jsem se na to podíval.
2: Mořský hlavonožec z rodu Nautilus neboli Loděnka má krásný unikátní tvar, kterým se nechal inspirovat architekt této stavby samozřejmě a lidé, kteří ten koncept připravovali i za zoologickou zahradu v Olomouci. Vznikne výchovně vzdělávací v podstatě edukační centrum, protože tohle byla taková achilová pata Olomoucké zahrady. Vzhledem k tomu, že zahrady mají jasný směr a fungují co by výchovně vzdělávací instituce, nejenom co by záchranná instituce, tak je potřeba, abychom ty žáky a studenty měli kam umístit i za třeba neúplně vlídného počasí. No a ta Loděnka bude splňovat, věříme, veškeré parametry, protože tam vznikne jednak velký přednáškový sál až pro 100 osob. Vzniknou tam dvě učebny pro 30 dětí neboli studentů, nebo studentů, jak jsme přesní. A současně tam samozřejmě bude to, co asi se stane takovým velkým lákadlem pro celou republiku, neb nádrž 350 tisíc litrů a v ní žraloci nebo kladivovní určitě tu pozornost přiláká, protože tohleto akvárium bude největší mořské akvárium v České republice. Takže tohleto všechno bude Loděnka, která by se měla otevírat nebo uvádět do provozu na přelomu let 26-27.
1: Já bych se ještě podíval potom blíž k tomu akváriu, ale teda v příštím roce, jestli to...
2: V příštím roce se přijď podívat blíž, zatím se můžeš, pak když přistoupíš blíž, tak se podíváš na stále se vyvíjející stavbu, která v podstatě se nachází v místech, kde je hospodářská část Olomoucké zahrady, dejme tomu pozičně za pavilonem opic, tam bych asi směřovala návštěvníky takhle jednoduše.
1: No, budeme se těšit, ale ještě si o Loděnce něco povíme za malý moment v pondělním podcastu.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Náš pondělní podcast z Metropole vrcholí. Zdraví tě Tom, se mnou je tu Iveta Gronská ze Zoo Olomouc a my si tady povídáme o budoucí stavbě, o stavbě, která pomůže vzdělávat naše děti, naše studenty, protože zoo je záležitost taktéž i edukativní, je to loděnka, edukační centrum, které nám právě v tuto chvíli i nadále vzniká a bude připomínat právě mořskou loděnku živočicha. A budou tam tedy jednak přednáškové sály, ale také akvárium. A Ivet, prosím tě, to akvárium bude velmi takové specifické a raritní, protože bude žraločí, že?
2: Protože jednak bude mořské, jednak bude opravdu obrovské. Nemyslím si, že by se do takového počinu pouštěl jakýkoliv subjekt, za kterým by nestála velká minulost v rámci akvaristiky. A myslím si, že olomoucká zoologická zahrada, pakliže se něčím může chlubit, tak tohle to je jedna z jejich domén, opravdu ta akvaristika. Máme tam špičkové kolegy, kteří se akvaristice věnují a v podstatě ty zkušenosti jsou tam letité, protože dvě nádrže jsou v pavilonu Šelem a mořských akvárií, jak sám název napovídá, a další vznikala v podstatě s otevřením nového vstupu zoologické zahrady, takže ta příprava tady na tenhle ten veliký projekt si myslím byla dostatečná. A věříme, že otevření loděnky nepřinese žádnou nečekanost nějakou, s kterou bychom třeba dopředu nepočítali.
1: No, ono to bude totiž hodně napínavé, protože když takhle jako projdeme ta akvária v tom pavilonu v Olomouci, v zoo, tak tam pak máme takové obrázky různých žraloků. Jako tuším, na jednoho nebo na dva se můžeme podívat v tom akvárku, tam jsou takové malí žraločci, tam jsou takový rozkošní, teda, když věřím tomu, že tak je nebezpečný, ale pak tam máme takový plakát. A ty jsi hovořila o kladivounech a když se podívám na ten plakát nebo na tu přehlídku těch žraloků, tak každý má u sebe různé lepky. Nebezpečí.
2: Já jsem teďka bytostně šťastná, že zrovna tyto panely někdo čte, registruje, reflektuje na ně.
1: Vážně, jako tam se musíme vždycky podívat s dětma.
2: Je to úžasné, že ta práce, protože kolegové z hodou okolností na těchto panelech opravdu si dávali více, než hodně záležet. A je vidět, že tedy doporučení grafiků a dětek s minimalistickým a tvrdošíné přesvědčení urputné našich kolegů, že lidé mají vědět. Dneska. Nějakým způsobem dostalo zpětnou vazbu. Zajímalo by mě, co si o kladivounech pamatuješ, nebo jenom ty lepky, jestli si jako pamatuješ.
1: Tak, no ne, tak samozřejmě ještě jako, že mají tvar kladiva, že jo?
2: Dobře, takže stejně jsme zůstali u toho, co nám říkali ti grafici, buďte minimalističtí.
1: Já
2: bych to uchopila tady možná tu otázku, kterou někam směřuješ, do jednoho bodu. Olomoucká zahrada dělá maximum pro bezpečnost všech v zoologické zahradě, to znamená zvířat, návštěvníků i samotných zaměstnanců. Velké šelmy třeba po, nechci teď říct 18. hodině, ale ve večerních hodinách se zavírají do vnitřních ubikací právě proto, kdyby nás překvapila nějaká nečekanost v podobě živlů, které jsou opravdu někdy nepředvídatelné, které by mohly poničit třeba elektrozařízení, ohradníky, cokoliv, a ta zvířata by dostala zelenou, tak aby ráno ti neprodávala vstupenku medvědice, tak prostě proto ji zavřeme do vnitřní ubikace. A ta zahrada je skutečně tak zabezpečená, že si troufám říct, že ani kladivoun nebude plavat někde mezi návštěvníky, nebo nedej bože návštěvníci mezi kladivounem. Je to opravdu v maximálním bezpečí a navrženo tak, aby se všechny strany cítili dobře.
1: Děkuji ti moc. Iveta Gronská, mluvčí z Olomouc, dnes v pondělní podcastu na Radio Metropola. Díky, že jsi přišla.
2: Já děkuji za pozvání, bylo tady dobře.
0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina. Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přijde

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.